v roky trochu počítatý. Jak i ji čítáš na či tam jaké stočilo. Prostě tvé mozek na či